0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: crazy world, crazy world, yeah.
1: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
2: Ahojte, já jsem Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme s

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase 2. poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Hluk projednává změnu územního plánu a Berani Zlín přivítají tábor.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začne na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planeta, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uherskohradišťko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představilo veřejnosti. Veřejné projednání se uskutečnilo v pondělí 21. září. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Nový mamograf v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně funguje téměř rok. Za tuto dobu na něm zdravotníci vyšetřili téměř 6 000 žen a u 80 z nich odhalili rakovinu prsu. Nemocnice připomíná význam preventivního vyšetření, protože nádor může být v počáteční fázi velmi malý a nemusí způsobovat žádné obtíže. Ženy od 45 let mají preventivní mamografické vyšetření hrazené jednou za 2 roky. Čekací doba ve zlínském centru se nyní pohybuje kolem 3 až 5 dnů. Od konce září navíc centrum rozšíří ordinační dobu. Každé druhé úterý bude vyšetřovat až do 17 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína nastoupí ve středu 23. září večer na domácím ledě proti Táboru. Utkání 5. kola Maxaligy začne v 17:30 v Trinity Bank aréně Luďka Čajky ve Zlíně. Berani mají po 5 zápasech 7 bodů a doma zatím oba své zápasy vyhráli.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já zase.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uherskohradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve třetí minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase druhého poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švaminského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
3: Chci to zažít znova.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolly. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: Kroměříž.
1: Ladíte rádio Kroměříž a svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice nabízí specializovanou fyzioterapii pánevního dna. V Uherském Hradišti pokračuje modernizace štěpnic a v Kroměříži se o víkendu bojovalo o tituly mistrů republiky.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice se zaměřuje také na specializovanou fyzioterapii pánevního dna. Pomáhá ženám i mužům například při inkontinenci, pánevních bolestech nebo při zotavování po gynekologických a urologických operacích. Fyzioterapie je určena také nastávajícím maminkám a ženám po porodu. Každá terapie začíná vyšetřením a následně vzniká individuální plán. Součástí péče je nejen správné posílení svalů pánevního dna, ale také jejich uvolnění. Objednat se je možné se žádankou od gynekologa, urologa nebo praktického lékaře.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti pokračuje od tohoto týdne další etapa modernizace sídliště Štěpnice. Práce začaly 21. září a postupně přinesou úpravy veřejného prostranství, lepší hospodaření s dešťovou vodou, obnovu komunikací a také změny parkovacích míst. Projekt je rozdělený do několika etap, takže omezení budou pokračovat i v dalších dnech.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Kroměříži se o víkendu konalo mistrovství České republiky mladých lukostřelců. Do města přijelo 157 závodníků a závodnic z 31 klubů. Soutěžili mladší a starší žáci a žákyně v jednotlivcích, družstvech i smíšených týmech. Závod přinesl také několik českých rekordů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no ale co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den!

0: Vystoupí opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Zažít znova.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pro boha se střídejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem, od maletínu jsem k závislostem.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha, tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Pólí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
3: I na Zlínsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vybrala 3 projekty z participativního rozpočtu. Uherskohradišťská nemocnice představuje novou preventivní nabídku a kroměřížští hokejisté otočili zápas s Opavou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští radní vybrali 3 projekty, které uspěly v letošním hlasování participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíce hlasů, celkem 616, získali nové stánky pro městské tržiště ve Vejvanovského ulici. Druhé skončilo obnovené dětské hřiště v Trávníku a třetí multifunkční hřiště Šlajza. Vítězné projekty se mají realizovat v příštím roce a město na ně počítá celkem se 2 miliony korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice představuje práci svého biochemického oddělení a možnosti laboratorní prevence. Lidé si mohou nechat bez doporučení lékaře vyšetřit například cukrovku, cholesterol, funkci jater a ledvin, štítnou žlázu nebo vitamíny. Vybraná vyšetření jsou nyní v rámci projektu Preventivní pátky nabízena za zvýhodněné ceny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování přibližuje také připravenou listopadovou preventivní akci Movember.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje memorandum o přátelství a dobrých vztazích s okresem Bexar County v americkém Texasu. Spolupráce se má týkat především obchodu, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu a sportu. Na memorandu se krajští zastupitelé shodli 14. září a jeho podpis je plánovaný na podzim. Navazuje na jednání zástupců kraje s představiteli Bexar County v letech 2025 a 2026. Cílem je vytvořit prostor pro dlouhodobější spolupráci firem, škol a dalších institucí z obou regionů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté hokejového klubu Kroměříž zvládli ve středu večer domácí zápas druhé ligy. Nad Opavou zvítězili 5-3, přestože po první třetině prohrávali 1-2. Kroměříž tak ve svém druhém utkání sezóny slaví první vítězství. Zápas na kroměřížském zimním stadionu sledovalo 306 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
6: Chci to zažít znova.
7: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
8: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
9: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
4: Yeah. Let me see you dance, man.

Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.vystavavěžky.cz

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné dopoledne. Pojďme se společně podívat, co si pro nás dnes připravilo počasí. Dopoledne bude převládat velká oblačnost a místy se mohou objevit také mlhy. Během dne bude od západu přibývat přeháněk a občasného deště. Ojediněle se může objevit i bouřka. Teploty se vyšplhají na 11 až 14 stupňů. Tak to je dnešní předpověď. Mějte krásné dopoledne a zůstaňte s námi.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice nabízí specializovanou fyzioterapii pánevního dna. V Uherském Hradišti pokračuje modernizace štěpnic a v Kroměříži se o víkendu bojovalo o tituly mistrů republiky.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice se zaměřuje také na specializovanou fyzioterapii pánevního dna. Pomáhá ženám i mužům například při inkontinenci, pánevních bolestech nebo při zotavování po gynekologických a urologických operacích. Fyzioterapie je určena také nastávajícím maminkám a ženám po porodu. Každá terapie začíná vyšetřením a následně vzniká individuální plán. Součástí péče je nejen správné posílení svalů pánevního dna, ale také jejich uvolnění. Objednat se je možné se žádankou od gynekologa, urologa nebo praktického lékaře.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti pokračuje od tohoto týdne další etapa modernizace sídliště Štěpnice. Práce začaly 21. září a postupně přinesou úpravy veřejného prostranství, lepší hospodaření s dešťovou vodou, obnovu komunikací a také změny parkovacích míst. Projekt je rozdělený do několika etap, takže omezení budou pokračovat i v dalších dnech.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Kroměříži se o víkendu konalo mistrovství České republiky mladých lukostřelců. Do města přijelo 157 závodníků a závodnic z 31 klubů. Soutěžili mladší a starší žáci a žákyně v jednotlivcích, družstvech i smíšených týmech. Závod přinesl také několik českých rekordů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Krásné dopoledne. Pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá na našich silnicích. Na několika místech pokračují práce a řidiči tam musí počítat s omezením. Na dálnici D55 mezi 50. a 42. kilometrem ve směru na Zlín je do 17 hodin uzavřený odstavný pruh, včetně příjezdových a nájezdových ramp. Probíhá tam údržba krajnice a stromů. Omezení také v napajedlích na silnici v ulici Palackého je provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Práce potrvá do pátku 25. září. Uzavřená je silnice mezi Záhlednicemi a Lechoticemi. Objízdná trasa vede přes další komunikaci. Uzavírka potrvá do 30. září. Stavební práce pokračují také mezi Sazovicemi a Tečovicemi. Provoz je tam veden jedním jízdním pruhem a řídí ho mobilní světelná signalizace. Omezení potrvá do 16. října. Tak na silnicích dnes opatrně a hlavně v klidu. Přejeme vám pohodovou a bezpečnou cestu a příjemné dopoledne. A zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje. 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Vyhodíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

0: Vání přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
2: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson and Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo 24. října Otrokovice. Stetson and Bourbon.
3: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má tři úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vybrala 3 projekty z participativního rozpočtu. Uherskohradišťská nemocnice představuje novou preventivní nabídku. A kroměřižští hokejisté otočili zápas s Opavou.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřižští radní vybrali 3 projekty, které uspěly v letošním hlasování participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíce hlasů, celkem 616, získali nové stánky pro městské tržiště ve Vejvanovského ulici. Druhé skončilo obnovené dětské hřiště v Trávníku a třetí multifunkční hřiště Šlajza. Vítězné projekty se mají realizovat v příštím roce a město na ně počítá celkem se 2 miliony korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice představuje práci svého biochemického oddělení a možnosti laboratorní prevence. Lidé si mohou nechat bez doporučení lékaře vyšetřit například cukrovku, cholesterol, funkci jater a ledvin, štítnou žlázu nebo vitamíny. Vybraná vyšetření jsou nyní v rámci projektu Preventivní pátky nabízena za zvýhodněné ceny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování přibližuje také připravenou listopadovou preventivní akci Movember.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje memorandum o přátelství a dobrých vztazích s okresem Bexar County v americkém Texasu. Spolupráce se má týkat především obchodu, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu a sportu. Na memorandu se krajští zastupitelé zhodli 14. září a jeho podpis je plánovaný na podzim. Navazuje na jednání zástupců kraje s představiteli Bexar County v letech 2025 a 2026. Cílem je vytvořit prostor pro dlouhodobější spolupráci firem, škol a dalších institucí z obou regionů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté hokejového klubu Kroměříž zvládli ve středu večer domácí zápas druhé ligy. Nad Opavou zvítězili 5-3, přestože po první třetině prohrávali 1-2. Kroměříž tak ve svém druhém utkání sezóny slaví první vítězství. Zápas na kroměřížském zimním stadionu sledovalo 306 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: I teď se skvěle osvěžíš.

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolli. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Sedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetson and Bourbon.
1: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kromě.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice nabízí specializovanou fyzioterapii pánevního dna. V Uherském Hradišti pokračuje modernizace štěpnic a v Kroměříži se o víkendu bojovalo o tituly mistrů republiky.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice se zaměřuje také na specializovanou fyzioterapii pánevního dna. Pomáhá ženám i mužům například při inkontinenci, pánevních bolestech nebo při zotavování po gynekologických a urologických operacích. Fyzioterapie je určena také nastávajícím maminkám a ženám po porodu. Každá terapie začíná vyšetřením a následně vzniká individuální plán. Součástí péče je nejen správné posílení svalů pánevního dna, ale také jejich uvolnění. Objednat se je možné se žádankou od gynekologa, urologa nebo praktického lékaře.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti pokračuje od tohoto týdne další etapa modernizace sídliště Štěpnice. Práce začaly 21. září a postupně přinesou úpravy veřejného prostranství, lepší hospodaření s dešťovou vodou, obnovu komunikací a také změny parkovacích míst. Projekt je rozdělený do několika etap, takže omezení budou pokračovat i v dalších dnech.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Kroměříži se o víkendu konalo mistrovství České republiky mladých lukostřelců. Do města přijelo 157 závodníků a závodnic z 31 klubů. Soutěžili mladší a starší žáci a žákyně v jednotlivcích, družstvech i smíšených týmech. Závod přinesl také několik českých rekordů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Oh, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
0: Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha, tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci

0: besedě 24. října 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo 24. října Otrokovice. Stetson and Bourbon.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vybrala 3 projekty z participativního rozpočtu. Uherskohradišťská nemocnice představuje novou preventivní nabídku a kroměřižští hokejisté otočili zápas s Opavou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřižští radní vybrali 3 projekty, které uspěly v letošním hlasování participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíce hlasů, celkem 616, získali nové stánky pro městské tržiště ve Vejvanovského ulici. Druhé skončilo obnovené dětské hřiště v Trávníku a třetí multifunkční hřiště Šlajza. Vítězné projekty se mají realizovat v příštím roce a město na ně počítá celkem se 2 miliony korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice představuje práci svého biochemického oddělení a možnosti laboratorní prevence. Lidé si mohou nechat bez doporučení lékaře vyšetřit například cukrovku, cholesterol, funkci jater a ledvin, štítnou žlázu nebo vitamíny. Vybraná vyšetření jsou nyní v rámci projektu Preventivní pátky nabízena za zvýhodněné ceny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování přibližuje také připravenou listopadovou preventivní akci Movember.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje memorandum o přátelství a dobrých vztazích s okresem Bexar County v americkém Texasu. Spolupráce se má týkat především obchodu, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu a sportu. Na memorandu se krajští zastupitelé zhodli 14. září a jeho podpis je plánovaný na podzim. Navazuje na jednání zástupců kraje s představiteli Bexar County v letech 2025 a 2026. Cílem je vytvořit prostor pro dlouhodobější spolupráci firem, škol a dalších institucí z obou regionů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté hokejového klubu Kroměříž zvládli ve středu večer domácí zápas druhé ligy. Nad Opavou zvítězili 5-3, přestože po první třetině prohrávali 1-2. Kroměříž tak ve svém druhém utkání sezóny slaví první vítězství. Zápas na kroměřížském zimním stadionu sledovalo 306 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no ale co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: www.radiokroměříž.cz

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
2: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: away from you.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice nabízí specializovanou fyzioterapii pánevního dna. V Uherském Hradišti pokračuje modernizace štěpnic a v Kroměříži se o víkendu bojovalo o tituly mistrů republiky.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížská nemocnice se zaměřuje také na specializovanou fyzioterapii pánevního dna. Pomáhá ženám i mužům například při inkontinenci, pánevních bolestech nebo při zotavování po gynekologických a urologických operacích. Fyzioterapie je určena také nastávajícím maminkám a ženám po porodu. Každá terapie začíná vyšetřením a následně vzniká individuální plán. Součástí péče je nejen správné posílení svalů pánevního dna, ale také jejich uvolnění. Objednat se je možné se žádankou od gynekologa, urologa nebo praktického lékaře.
1: Uhersko-Hradišťsko.
2: V Uherském Hradišti pokračuje od tohoto týdne další etapa modernizace sídliště Štěpnice. Práce začaly 21. září a postupně přinesou úpravy veřejného prostranství, lepší hospodaření s dešťovou vodou, obnovu komunikací a také změny parkovacích míst. Projekt je rozdělený do několika etap, takže omezení budou pokračovat i v dalších dnech.
1: Zlínsko.
2: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: V Kroměříži se o víkendu konalo mistrovství České republiky mladých lukostřelců. Do města přijelo 157 závodníků a závodnic z 31 klubů. Soutěžili mladší a starší žáci a žákyně v jednotlivcích, družstvech i smíšených týmech. Závod přinesl také několik českých rekordů.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má 3 úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vybrala 3 projekty z participativního rozpočtu. Uherskohradišťská nemocnice představuje novou preventivní nabídku. A kroměřižští hokejisté otočili zápas s Opavou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřižští radní vybrali 3 projekty, které uspěly v letošním hlasování participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíce hlasů, celkem 616, získali nové stánky pro městské tržiště ve Vejvanovského ulici. Druhé skončilo obnovené dětské hřiště v Trávníku a třetí multifunkční hřiště Šlajza. Vítězné projekty se mají realizovat v příštím roce a město na ně počítá celkem se 2 miliony korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice představuje práci svého biochemického oddělení a možnosti laboratorní prevence. Lidé si mohou nechat bez doporučení lékaře vyšetřit například cukrovku, cholesterol, funkci jater a ledvin, štítnou žlázu nebo vitamíny. Vybraná vyšetření jsou nyní v rámci projektu Preventivní pátky nabízena za zvýhodněné ceny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování přibližuje také připravenou listopadovou preventivní akci Movember.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje memorandum o přátelství a dobrých vztazích s okresem Bexar County v americkém Texasu. Spolupráce se má týkat především obchodu, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu a sportu. Na memorandu se krajští zastupitelé shodli 14. září a jeho podpis je plánovaný na podzim. Navazuje na jednání zástupců kraje s představiteli Bexar County v letech 2025 a 2026. Cílem je vytvořit prostor pro dlouhodobější spolupráci firem, škol a dalších institucí z obou regionů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté hokejového klubu Kroměříž zvládli ve středu večer domácí zápas druhé ligy. Nad Opavou zvítězili 5-3, přestože po první třetině prohrávali 1-2. Kroměříž tak ve svém druhém utkání sezóny slaví první vítězství. Zápas na kroměřížském zimním stadionu sledovalo 306 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švaminského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž. Skvělá muzika letí k vám.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
6: Chci to

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolly. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson and Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetson and Bourbon.
0: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z nového milénia.

Yeah. Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž, buďte s námi.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Jsme si blíž i na Zlínsku.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice nabízí specializovanou fyzioterapii pánevního dna. V Uherském Hradišti pokračuje modernizace štěpnic a v Kroměříži se o víkendu bojovalo o tituly mistrů republiky.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice se zaměřuje také na specializovanou fyzioterapii pánevního dna. Pomáhá ženám i mužům například při inkontinenci, pánevních bolestech nebo při zotavování po gynekologických a urologických operacích. Fyzioterapie je určena také nastávajícím maminkám a ženám po porodu. Každá terapie začíná vyšetřením a následně vzniká individuální plán. Součástí péče je nejen správné posílení svalů pánevního dna, ale také jejich uvolnění. Objednat se je možné se žádankou od gynekologa, urologa nebo praktického lékaře.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti pokračuje od tohoto týdne další etapa modernizace sídliště Štěpnice. Práce začaly 21. září a postupně přinesou úpravy veřejného prostranství, lepší hospodaření s dešťovou vodou, obnovu komunikací a také změny parkovacích míst. Projekt je rozdělený do několika etap, takže omezení budou pokračovat i v dalších dnech.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Kroměříži se o víkendu konalo mistrovství České republiky mladých lukostřelců. Do města přijelo 157 závodníků a závodnic z 31 klubů. Soutěžili mladší a starší žáci a žákyně v jednotlivcích, družstvech i smíšených týmech. Závod přinesl také několik českých rekordů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to z...

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

snap vent. Už vidíš, štěstí je krásná vent. Štěstí je tak krásná, slepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obvorek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, pozdáš, že to není štěstí, ale

0: chleba píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vybrala 3 projekty z participativního rozpočtu. Uherskohradišťská nemocnice představuje novou preventivní nabídku. A kroměřižští hokejisté otočili zápas s Opavou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřižští radní vybrali 3 projekty, které uspěly v letošním hlasování participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíce hlasů, celkem 616, získali nové stánky pro městské tržiště ve Vejvanovského ulici. Druhé skončilo obnovené dětské hřiště v Trávníku a třetí multifunkční hřiště Šlajza. Vítězné projekty se mají realizovat v příštím roce a město na ně počítá celkem se 2 miliony korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice představuje práci svého biochemického oddělení a možnosti laboratorní prevence. Lidé si mohou nechat bez doporučení lékaře vyšetřit například cukrovku, cholesterol, funkci jater a ledvin, štítnou žlázu nebo vitamíny. Vybraná vyšetření jsou nyní v rámci projektu Preventivní pátky nabízena za zvýhodněné ceny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování přibližuje také připravenou listopadovou preventivní akci Movember.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje memorandum o přátelství a dobrých vztazích s okresem Bexar County v americkém Texasu. Spolupráce se má týkat především obchodu, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu a sportu. Na memorandu se krajští zastupitelé shodli 14. září a jeho podpis je plánovaný na podzim. Navazuje na jednání zástupců kraje s představiteli Bexar County v letech 2025 a 2026. Cílem je vytvořit prostor pro dlouhodobější spolupráci firem, škol a dalších institucí z obou regionů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté hokejového klubu Kroměříž zvládli ve středu večer domácí zápas druhé ligy. Nad Opavou zvítězili 5-3, přestože po první třetině prohrávali 1-2. Kroměříž tak ve svém druhém utkání sezóny slaví první vítězství. Zápas na kroměřížském zimním stadionu sledovalo 306 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má tři úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice nabízí specializovanou fyzioterapii pánevního dna. V Uherském Hradišti pokračuje modernizace štěpnic a v Kroměříži se o víkendu bojovalo o tituly mistrů republiky.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice se zaměřuje také na specializovanou fyzioterapii pánevního dna. Pomáhá ženám i mužům například při inkontinenci, pánevních bolestech nebo při zotavování po gynekologických a urologických operacích. Fyzioterapie je určena také nastávajícím maminkám a ženám po porodu. Každá terapie začíná vyšetřením a následně vzniká individuální plán. Součástí péče je nejen správné posílení svalů pánevního dna, ale také jejich uvolnění. Objednat se je možné se žádankou od gynekologa, urologa nebo praktického lékaře.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti pokračuje od tohoto týdne další etapa modernizace sídliště Štěpnice. Práce začaly 21. září a postupně přinesou úpravy veřejného prostranství, lepší hospodaření s dešťovou vodou, obnovu komunikací a také změny parkovacích míst. Projekt je rozdělený do několika etap, takže omezení budou pokračovat i v dalších dnech.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Kroměříži se o víkendu konalo mistrovství České republiky mladých lukostřelců. Do města přijelo 157 závodníků a závodnic z 31 klubů. Soutěžili mladší a starší žáci a žákyně v jednotlivcích, družstvech i smíšených týmech. Závod přinesl také několik českých rekordů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
0: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře, lásko moje. Až se schnou všechny lesy, cesty povedou nikam, a jenom diví pěsi budou poslouchat, co říkám.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Okay.
3: So,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vybrala 3 projekty z participativního rozpočtu. Uherskohradišťská nemocnice představuje novou preventivní nabídku a kroměřižští hokejisté otočili zápas s Opavou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřižští radní vybrali 3 projekty, které uspěly v letošním hlasování participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíce hlasů, celkem 616, získali nové stánky pro městské tržiště ve Vejvanovského ulici. Druhé skončilo obnovené dětské hřiště v Trávníku a třetí multifunkční hřiště Šlajza. Vítězné projekty se mají realizovat v příštím roce a město na ně počítá celkem se 2 miliony korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice představuje práci svého biochemického oddělení a možnosti laboratorní prevence. Lidé si mohou nechat bez doporučení lékaře vyšetřit například cukrovku, cholesterol, funkci jater a ledvin, štítnou žlázu nebo vitamíny. Vybraná vyšetření jsou nyní v rámci projektu Preventivní pátky nabízena za zvýhodněné ceny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování přibližuje také připravenou listopadovou preventivní akci Movember.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje memorandum o přátelství a dobrých vztazích s okresem Bexar County v americkém Texasu. Spolupráce se má týkat především obchodu, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu a sportu. Na memorandu se krajští zastupitelé shodli 14. září a jeho podpis je plánovaný na podzim. Navazuje na jednání zástupců kraje s představiteli Bexar County v letech 2025 a 2026. Cílem je vytvořit prostor pro dlouhodobější spolupráci firem, škol a dalších institucí z obou regionů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté hokejového klubu Kroměříž zvládli ve středu večer domácí zápas druhé ligy. Nad Opavou zvítězili 5-3, přestože po první třetině prohrávali 1-2. Kroměříž tak ve svém druhém utkání sezóny slaví první vítězství. Zápas na kroměřížském zimním stadionu sledovalo 306 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice nabízí specializovanou fyzioterapii pánevního dna. V Uherském Hradišti pokračuje modernizace štěpnic a v Kroměříži se o víkendu bojovalo o tituly mistrů republiky.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice se zaměřuje také na specializovanou fyzioterapii pánevního dna. Pomáhá ženám i mužům například při inkontinenci, pánevních bolestech nebo při zotavování po gynekologických a urologických operacích. Fyzioterapie je určena také nastávajícím maminkám a ženám po porodu. Každá terapie začíná vyšetřením a následně vzniká individuální plán. Součástí péče je nejen správné posílení svalů pánevního dna, ale také jejich uvolnění. Objednat se je možné se žádankou od gynekologa, urologa nebo praktického lékaře.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti pokračuje od tohoto týdne další etapa modernizace sídliště Štěpnice. Práce začaly 21. září a postupně přinesou úpravy veřejného prostranství, lepší hospodaření s dešťovou vodou, obnovu komunikací a také změny parkovacích míst. Projekt je rozdělený do několika etap, takže omezení budou pokračovat i v dalších dnech.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Kroměříži se o víkendu konalo mistrovství České republiky mladých lukostřelců. Do města přijelo 157 závodníků a závodnic z 31 klubů. Soutěžili mladší a starší žáci a žákyně v jednotlivcích, družstvech i smíšených týmech. Závod přinesl také několik českých rekordů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady Rudy, basák kapely Září. Chtěl bych nově pozdravit všechny posluchače Rádia Kroměříž. Jsme velmi rádi, že si naše písně

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte rádio Kroměříž a svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. www.radiokroměříž.cz

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku vody.

jeden si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvara a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Virginka za rudý máčka a taky Kankán za kozáčka.

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uši.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vybrala 3 projekty z participativního rozpočtu. Uherskohradišťská nemocnice představuje novou preventivní nabídku. A kroměřížští hokejisté otočili zápas s Opavou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští radní vybrali 3 projekty, které uspěly v letošním hlasování participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíce hlasů, celkem 616, získali nové stánky pro městské tržiště ve Vejvanovského ulici. Druhé skončilo obnovené dětské hřiště v Trávníku a třetí multifunkční hřiště Šlajza. Vítězné projekty se mají realizovat v příštím roce a město na ně počítá celkem se 2 miliony korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice představuje práci svého biochemického oddělení a možnosti laboratorní prevence. Lidé si mohou nechat bez doporučení lékaře vyšetřit například cukrovku, cholesterol, funkci jater a ledvin, štítnou žlázu nebo vitamíny. Vybraná vyšetření jsou nyní v rámci projektu Preventivní pátky nabízena za zvýhodněné ceny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování přibližuje také připravenou listopadovou preventivní akci Movember.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje memorandum o přátelství a dobrých vztazích s okresem Bexar County v americkém Texasu. Spolupráce se má týkat především obchodu, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu a sportu. Na memorandu se krajští zastupitelé shodli 14. září a jeho podpis je plánovaný na podzim. Navazuje na jednání zástupců kraje s představiteli Bexar County v letech 2025 a 2026. Cílem je vytvořit prostor pro dlouhodobější spolupráci firem, škol a dalších institucí z obou regionů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté hokejového klubu Kroměříž zvládli ve středu večer domácí zápas druhé ligy. Nad Opavou zvítězili 5-3, přestože po první třetině prohrávali 1-2. Kroměříž tak ve svém druhém utkání sezóny slaví první vítězství. Zápas na kroměřížském zimním stadionu sledovalo 306 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice nabízí specializovanou fyzioterapii pánevního dna. V Uherském Hradišti pokračuje modernizace štěpnic a v Kroměříži se o víkendu bojovalo o tituly mistrů republiky.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice se zaměřuje také na specializovanou fyzioterapii pánevního dna. Pomáhá ženám i mužům například při inkontinenci, pánevních bolestech nebo při zotavování po gynekologických a urologických operacích. Fyzioterapie je určena také nastávajícím maminkám a ženám po porodu. Každá terapie začíná vyšetřením a následně vzniká individuální plán. Součástí péče je nejen správné posílení svalů pánevního dna, ale také jejich uvolnění. Objednat se je možné se žádankou od gynekologa, urologa nebo praktického lékaře.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti pokračuje od tohoto týdne další etapa modernizace sídliště Štěpnice. Práce začaly 21. září a postupně přinesou úpravy veřejného prostranství, lepší hospodaření s dešťovou vodou, obnovu komunikací a také změny parkovacích míst. Projekt je rozdělený do několika etap, takže omezení budou pokračovat i v dalších dnech.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Kroměříži se o víkendu konalo mistrovství České republiky mladých lukostřelců. Do města přijelo 157 závodníků a závodnic z 31 klubů. Soutěžili mladší a starší žáci a žákyně v jednotlivcích, družstvech i smíšených týmech. Závod přinesl také několik českých rekordů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má tři úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vybrala 3 projekty z participativního rozpočtu. Uherskohradišťská nemocnice představuje novou preventivní nabídku. A kroměřižští hokejisté otočili zápas s Opavou.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřižští radní vybrali 3 projekty, které uspěly v letošním hlasování participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíce hlasů, celkem 616, získali nové stánky pro městské tržiště ve Vejvanovského ulici. Druhé skončilo obnovené dětské hřiště v Trávníku a třetí multifunkční hřiště Šlajza. Vítězné projekty se mají realizovat v příštím roce a město na ně počítá celkem se 2 miliony korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice představuje práci svého biochemického oddělení a možnosti laboratorní prevence. Lidé si mohou nechat bez doporučení lékaře vyšetřit například cukrovku, cholesterol, funkci jater a ledvin, štítnou žlázu nebo vitamíny. Vybraná vyšetření jsou nyní v rámci projektu Preventivní pátky nabízena za zvýhodněné ceny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování přibližuje také připravenou listopadovou preventivní akci Movember.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje memorandum o přátelství a dobrých vztazích s okresem Bexar County v americkém Texasu. Spolupráce se má týkat především obchodu, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu a sportu. Na memorandu se krajští zastupitelé shodli 14. září a jeho podpis je plánovaný na podzim. Navazuje na jednání zástupců kraje s představiteli Bexar County v letech 2025 a 2026. Cílem je vytvořit prostor pro dlouhodobější spolupráci firem, škol a dalších institucí z obou regionů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté hokejového klubu Kroměříž zvládli ve středu večer domácí zápas druhé ligy. Nad Opavou zvítězili 5-3, přestože po první třetině prohrávali 1-2. Kroměříž tak ve svém druhém utkání sezóny slaví první vítězství. Zápas na kroměřížském zimním stadionu sledovalo 306 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice nabízí specializovanou fyzioterapii pánevního dna. V Uherském Hradišti pokračuje modernizace štěpnic a v Kroměříži se o víkendu bojovalo o tituly mistrů republiky.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice se zaměřuje také na specializovanou fyzioterapii pánevního dna. Pomáhá ženám i mužům například při inkontinenci, pánevních bolestech nebo při zotavování po gynekologických a urologických operacích. Fyzioterapie je určena také nastávajícím maminkám a ženám po porodu. Každá terapie začíná vyšetřením a následně vzniká individuální plán. Součástí péče je nejen správné posílení svalů pánevního dna, ale také jejich uvolnění. Objednat se je možné se žádankou od gynekologa, urologa nebo praktického lékaře.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti pokračuje od tohoto týdne další etapa modernizace sídliště Štěpnice. Práce začaly 21. září a postupně přinesou úpravy veřejného prostranství.